0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: CZ. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy. Zítra se v Polce uskuteční Den záchranářů. Program bude připraven od 9 do 18 hodin na městském stadionu. Příchozí uvidí dynamické i statické ukázky. Prohlédnou si techniku a chybět nebude ani program pro děti. Vstupné se neplatí. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na více než 300 milionů korun. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Netýká se jen Česka, jde o celoevropský trend.
0: Sportovní servis.
2: Novým koučem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slávie. Klub o tom informoval na webu. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který odešel do Ostravy. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu. O nadcházejícím víkendu bude Mladá Boleslav patřit cyklistům. Konat se zde bude cyklistické kritérium Českého poháru mládeže a žen. V sobotu bude od 9 do 18 hodin uzavírka provozu okruhu mezi ulicemi Jaselská, Palackého, Husova a Havlíčkova. Ovlivněna bude i doprava v okolních ulicích. Cena plynu reaguje na dohodu mezi USA a Íránem poklesem. Podle analytiků jde o pozitivní impuls, který obchodníky požene k plnění zásobníků. Návrat k cenám před konfliktem ještě potrvá. Česko má aktuálně naplněné zásobníky ze 43%.
0: Sportovní servis.
2: O víkendu si přijdou na své fandové hasičského sportu. V sobotu se na fotbalovém hřišti v Chotětově uskuteční Chotětovský pohár, který je součástí letošního seriálu Boleslavského poháru v požárním útoku. Soutěžit budou družstva mužů, žen, dorostu i mladých hasičů z Mladoboleslavska i širšího okolí. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: One, Datura na Rádiu MB. 6 minut po 9. hodině dopolední, máme středu 17. června. Já jsem David a přeju vám samozřejmě krásný a ničím nerušený den. Dnes už se nám má počasí umoudřovat, mělo by být kolem 25 stupňů Celsia, takže pohodička, je to na kraťásky, je to třeba na poses na nějaké té zahrádce, ani žádný velký vedro, ani zima, no prostě a jasně. Léto přichází pomalu a jistě, moji milí. Pojďme se podívat na to, co nás čeká. Za muziku v téhle hodině dáme devadesátky, osolené troškou novinek, přikořeněné nějakou tou českou muzikou, takže budou třeba Blue System, Intermission, a nebo například Days. Krásný den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.
2: Bye.

Blue System a Freedom, tedy svoboda. Blue System mimochodem byl hudební projekt, který založil německý producent a zpěvák Dieter Bohlen v roce 1987. No a pokud znáte duo Modern Talking, rozhodně nejste vedle, protože Dieter Bohlen byl jeho polovinou. Po prvním rozpadu Modern Talking v roce 1987 se právě Dieter Bohlen rozhodl pokračovat sám. Blue System byl v podstatě jeho solo projekt, kde měl plnou kontrolu nad hudbou i produkcí. No tak tedy pojďme dále s další devadesátkou právě teď od nás. Dáme si 6 dní, tedy 6 days. Od koho jiného než od Intermission.

0: slza, holka z plakátu. To byla další muzika na rádiu MB. Za malou chvíli dáme americkou zpěvačku Madonu, ale teď se taky podíváme na odstávku teplé vody v Mladé Boleslavi. Jak to je letos naplánováno? Bude od 20. do 29. července a souvisí to s rekonstrukcí třídy Václava Klementa. Tak mě to naštěstí se dotkne jen tak jako částečně, protože v té době budu na dovolený, takže dobrý. No a vy? No, buď se musíte otužovat, anebo se s někým domluvit, komu ta teplá prostě teče. Jak jsem řekl, za malou chvíli Madonna, teď si dáváme další reklamní break.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Krleš. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.
4: Určuj.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: se nezadržitelně blížím. Ano, už 21. nastane astrologické léto, to je jasný. No ale ještě než nastane léto, bude tu taky jarní koncert pod hradem Valečov, kde v pátek vystoupí Harley Komunála Krleš. V létě bude taky dětský koupák fest na koupališti v Mladé Boleslavi, konkrétně 27. června. Další koupák fest bude 22. srpna, vystoupí Kristýna, UDG, Berenika Kohoutová, taky Švihadlo, a 12. září taky koupák fest.
1: Rytmus Mladoboleslavská.
0: A tam bude Xindl, Xaporti, Voxel a taky East Clintwood. Tak určitě vyražte. Na koupák festy je vstup zdarma.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Atmo Music a Jakub Děkan, Anděle na Rádiu MB. Za chviličku, konkrétně za nějakých 5,5 minuty, tu bude 10. hodina. Roman pro nás připravuje zprávy, no ale ještě než tu budou, dáme si Tiny Todd, tedy 90, jmenuje se Discoland, a taky 1,80. Právě teď Vanessa Paradis. Její první písnička se jmenovala Žoule taxí a naspívala ji v 80. letech.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Mladoboleslavské koupaliště se už zítra v poledne otevře veřejnosti. K dispozici bude zatím jen menší bazén v pravé části areálu a vstupné bude sníženo na polovinu. Od pondělí už bude zpřístupněn celý areál koupaliště. V dalších dnech můžeme očekávat pravé letní počasí. Mnichovo hradiště bude o víkendu hostit další ročník setkání historických i novějších vozidel značek Lias a Škoda. Akce se po tříleté přestávce vrací do města, které je z historií automobilky Lias dlouhodobě spjato. Bohatý program začne v pátek a pokračovat bude až do neděle v areálu dopravního hřiště.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalové mistrovství světa pokračuje a večer se můžeme těšit na další zápasy. Portugalsko vyzve od 19 hodin Kongo. Ve 22 hodin začne další zajímavé utkání Anglie-Chorvatsko. V noci si zahraje Ghana proti Panamě a ráno Uzbekistán proti Kolumbii. Zítra půjdou do boje opět naši. Zprávy jsou za námi, přeju vám, ať se vám příjemně poslouchá.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To

0: Tak Fate Magazine nás taky potěšili ve vysílání Rádia MB. Je středa 17. června a já doufám, že si užíváte dnešní den. Koukněte taky na náš web www.radiomb.cz. Určitě se tam dozvíte třeba podrobnosti o Mladoboleslavském koupališti, taky třeba o akcích, na které můžete zajít. No a mezi 10. a 11. si poslechněte třeba B1 a Maverick, taky dáme Imagine Dragons anebo Basic Connection. Užívejte středu s datem 17. června v naší společnosti. My jsme Rádio MB, no a teď už vám zahraju další devadesátku od Erotic.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Den pro Niky se uskuteční tuto sobotu v Kosořicích. Charitativní akce slibuje celodenní program. V 9 hodin začne fotbalový turnaj. Pro nejmenší je připravená pohádka, disco, pěna od hasičů nebo malování na obličej. Večer zahraje Jirka Sobotka a také Manene. To ovšem zdaleka není všechno. Kompletní program najdete na www.pronikolku.cz.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
3: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

La la la la song Kirimen na rádiu MB. Tak pojďme dále, pojďme se podívat na to, co nás právě teď čeká. Čeká nás písnička na přání, píše nám Honza, který by chtěl zahrát písničku pro jeho a pro zlepšení nálady pro všechny posluchače a taky pro celý tým rádia MB. Takže hrajeme pro Honzu.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Bravo All Stars, tohle byla další muzika na Rádiu NB. Doufám, že se máte výborně při středě 17. června. No a co nás čeká, co nás nemine, ještě Basic Connection, taky Garcia nebo Rimini Project. No a Roman, ten už pro nás samozřejmě připravuje další aktuální zprávy. Já jsem David a přeju vám krásnou středu.
1: Rádio NB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: Rimini Project, Moving Around, to byla další muzika na rádiu MBM, no a nám odbyla 11. hodina. Tak, přátelé, kamarádi, co nás čeká ve středu 17. Samozřejmě teď zprávy a v příští hodině si řekneme třeba taky o tom, jaké bude počasí nejen o víkendu, ale i další dny do víkendu, tedy ode dneška do pátku. Užívejte den společně s námi, je 17. června.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Ano, pojďme na zprávy. Zítra se v Polce uskuteční Den záchranářů. Program bude připraven od 9 do 18 hodin na městském stadionu. Příchozí uvidí dynamické i statické ukázky. Prohlédnou si techniku a chybět nebude ani program pro děti. Vstupné se neplatí. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na více než 300 milionů korun. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Netýká se jen Česka, jde o celoevropský trend.
1: Sportovní servis.
3: Novým koučem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slavie. Klub o tom informoval na webu. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který odešel do Ostravy. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Didi na na na.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: A 17. červen může pokračovat. Pojďme se podívat na to, co nás čeká po 11. hodině. Jaké uzavírky nás čekají v Mladé Boleslavi, tak to se dozvíte už za malou chvíli, myslím tím nadcházející víkend. Taky pro vás budu mít skvělou muziku od Hedveje nebo Roxette a Chybět. Nebudou ani Purple Disco Machine, tak určitě buďte s námi. No, dáme taky předpověď počasí a pozvu vás na jednu skvělou akci. Já jsem David a přeji vám hezké dopoledne.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Pokračuje Adolfům, přejeme všechno nejlepší k svátku. No a pojďme se taky podívat na to, co se bude dít v Mladé Boleslavi o nadcházejícím víkendu. Právě město automobilů bude patřit cyklistům. Konat se bude cyklistické kritérium Českého poháru mládeže a žen. No a v sobotu 20. června bude z tohoto důvodu od 9 do 18 hodin uzavírka v okruhu mezi ulicemi Jaselská, Palackého, Husova a Havlíčkova. Ovlivněna bude taky doprava v okolních ulicích, tedy v Ptácké, Laurinově na třídě Václava Klementa, v Tylově ulici na třídě TG Masaryka a na Českobratrském náměstí. Tak na to rozhodně dávejte bacha. My si teď můžeme zahrát další muziku.
1: Rádio MB.

Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu! Já jdu!

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Krleš. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Vítěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovod Vodní program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, předpověď počasí je tu právě teď a dnes má být jak? No oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, teploty 20 až 25 stupňů Celsia, ale přeháňky snad jen ojediněle. Zítra, tedy čtvrtek, bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno, teploty 25 až 30 stupňů, pátek ten bude slunečný, jasný nebo skoro jasný, teploty 29 až 33, no a sobota, ta bude jasná až polojasná, ale můžou se vyskytnout pak taky přeháňky nebo bouřky, a to i silné, 30 až 35 stupňů Celsia, to je teplota pro sobotu, a neděle ta bude většinou polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se místy vyskytnou přeháníky. Teploty 28 až 33 stupňů Celsia.
2: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.
3: Check it out, check it out.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Pěkný den ve středu 17. června vám od mikrofonu Rádia MB přeje David. No a co nás čeká už pozítří? No samozřejmě valečovské kulturní léto. 19. června pod hradem Valečov vystoupí Harley, Komunál a taky Krleš. Kdybyste chtěli lístky, máte je na vstupnafest.cz. Já se teď loučím, těším se na slyšenou ještě jednou po 17. hodině.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu. O nadcházejícím víkendu bude Mladá Boleslav patřit cyklistům. Konat se zde bude cyklistické kritérium Českého poháru mládeže a žen. V sobotu bude od 9 do 18 hodin uzavírka provozu okruhu mezi ulicemi Jaselská, Palackého, Husova a Havlíčkova. Ovlivněna bude i doprava v okolních ulicích. Cena plynu reaguje na dohodu mezi USA a Íránem poklesem. Podle analytiků jde o pozitivní impuls, který obchodníky požene k plnění zásobníků. Návrat k cenám před konfliktem ještě potrvá. Česko má aktuálně naplněné zásobníky ze 43%.
0: Sportovní servis.
2: O víkendu si přijdou na své fandové hasičského sportu. V sobotu se na fotbalovém hřišti v Chotětově uskuteční Chotětovský pohár, který je součástí letošního seriálu Boleslavského poháru v požárním útoku. Soutěžit budou družstva mužů, žen, dorostu i mladých hasičů z Mladoboleslavska i širšího okolí. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

0: Vzpomněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Vzpomněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál? My

0: Zapni a neřeš.
1: Když ti život kope do zadku,

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 4. motosraz veteránů se uskuteční 28. června na Pískové Lhotě. Setkání majitelů, příznivců a obdivovatelů historických motocyklů si nenechte ujít mezi 9. a 13. hodinou.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den, Mladoboleslavské koupaliště se už zítra v poledne otevře veřejnosti. K dispozici bude zatím jen menší bazén v pravé části areálu a vstupné bude sníženo na polovinu. Od pondělí už bude zpřístupněn celý areál koupaliště. V dalších dnech můžeme očekávat pravé letní počasí. Mnichovo hradiště bude o víkendu hostit další ročník setkání historických i novějších vozidel značek Lias a Škoda. Akce se po tříleté přestávce vrací do města, které je z historií automobilky Lias dlouhodobě spjato. Bohatý program začne v pátek a pokračovat bude až do neděle v areálu dopravního hřiště.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalové mistrovství světa pokračuje a večer se můžeme těšit na další zápasy. Portugalsko vyzve od 19 hodin Kongo. Ve 22 hodin začne další zajímavé utkání Anglie-Chorvatsko. V noci si zahraje Ghana proti Panamě a ráno Uzbekistán proti Kolumbii. Zítra půjdou do boje opět naši. Zprávy jsou za námi, přeju vám, ať se vám příjemně poslouchá.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: regionu.
1: Sedím a zírám potupně do zdi, už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se spozdí, mám prostě všechno, čemu dřív.

co s vlastním egem masturbujou. Sedím a zírám potupně do zdi a občas bejvám rozhozenej. Klidně ať smrťák kosou mi hrozí, nakonec nejsem ještě připravenej. Nebyl jsem hodnej a ani věrnej, trochu tý smůly život si hrál. Soudit mě můžou,

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 14:00. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
0: Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy. Zítra se v Polce uskuteční Den záchranářů. Program bude připraven od 9 do 18 hodin na městském stadionu. Příchozí uvidí dynamické i statické ukázky. Prohlédnou si techniku a chybět nebude ani program pro děti. Vstupné se neplatí. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na více než 300 milionů korun. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Netýká se jen Česka, jde o celoevropský trend.
0: Sportovní servis.
2: Novým koučem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slávie. Klub o tom informoval na webu. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který odešel do Ostravy. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.

0: much fun!
1: Well, Bobby, we're just getting started.
0: Oh, I love you, Ken!
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
3: To chce změnu! Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás.

0: Sice už teplo, ale taky občas mraky, což tedy já osobně vítám, protože od zítra to vypukne, přátelé, teplíčko bude. V tuhle chvíli nám ale vypuknul náš odpolední úlet, kde je, ale myslím, předpověď je taky velmi slibná. Náš dvouhodinový playlist dneska začneme třeba s kapelou Světla, Bellbook a Candle, no a dáme si taky třeba Post Malone. No a ačkoliv je dneska světový den boje proti dezertifikaci a suchu, nebo světový den sdělovacích prostředků, řeč bude především o fotbale, jelikož samozřejmě probíhá mistrovství světa, no a už zítra náš reprezentační tým čeká další zápas. Čím bude zvláštní a jaký doporučení dostali všichni hráči a týmy právě na mistrovství, tak na to se společně mrkneme. Teď ale pokračuje muzika. Jste s Rádiem MB, já jsem Luky a tohle už představovat dvakrát nemusím. Post Malone letí za vámi.
1: Radio MB.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Já teda nějak velký fanoušek fotbalu na rozdíl třeba od Romana nejsem. Kdysi jsem něco jako fotbal chodíval exibičně hrát, také před 30 kily. Občas jsem právě s Romanem vyrazil na derby Slávie Sparta, ale jinak jsem spíš jako hokejovej. Ovšem, když je mistrovství světa, to se v největšího fandu mění úplně každej. No a všichni už se těšíme na zítřejší zápas našeho nároďáku proti Jihoafrické republice. Právě zítřejší zápas nám napoví, kdo postoupí ze skupiny. Mě ale zaujala jiná věc, co se týká tohohle toho zápasu. A sice, že právě tenhle ten čtvrteční mač budou pískat tři ženský rozhodčí a ještě k tomu ze stejné země, tedy ze Spojených států, což je v historii fotbalu údajně úplně poprvé, tedy asi zřejmě toho světového šampionátu. Jak říkám, nejsem ve fotbale tak úplně zběhlej, tak asi nedokážu posoudit, jak neobvyklí jsou na mistrovství tři ženské rozhodčí, ale rozhodně mi to přijde hodně zajímavý. No tak snad se nepohádaj, no a snad je naši kluci dostatečně okouzlej, aby nám to případně trošičku třeba připískli. Tak co, budete fandit? My jdeme každopádně v tuhle chvíli fandit dál muzice.
1: Rádio

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Tak je taková je muzika našeho středečního odpoledního úletu. No a my se dál jdeme věnovat fotbalu, protože na právě probíhajícím mistrovství světa se občas dějou hodně zajímavé věci, nebo alespoň tedy co se týká článků okolo mistrovství. V několika z těchto článků se totiž píše, že FIFA údajně doporučila hráčům na mistrovství světa 2026 ve Spojených státech zvážit nošení neprůstřelných vest pod dresem. Nemělo jít tedy o povinnost, ale o bezpečnostní opatření. Některé reprezentace už údajně testujou lehký balistický vesty přímo na tréninku. Samozřejmě, ale tahle ta informace má být pouhý internetový hoax a fáma. Žádný takový oficiální doporučení od FIFA prý neexistuje a jde o smyšlenou poplašnou zprávu, která se šíří na sociálních sítích. No, já se musím přiznat, že na chvilku jsem tomu taky uvěřil, i když samozřejmě nepředpokládal jsem, že hráči si budou pod dresy brát neprůstřelný vesty. Ale jak víme, dneska už je možný opravdu všechno. Každopádně, údajně pravda to není, takže v klidu. No a my už si jdeme dál hrát Rybičky 48, Zamilovaný nešťastná.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu. O nadcházejícím víkendu bude Mladá Boleslav patřit cyklistům. Konat se zde bude cyklistické kritérium Českého poháru mládeže a žen. V sobotu bude od 9 do 18 hodin uzavírka provozu okruhu mezi ulicemi Jaselská, Palackého, Husova a Havlíčkova. Ovlivněna bude i doprava v okolních ulicích. Cena plynu reaguje na dohodu mezi USA a Íránem poklesem. Podle analytiků jde o pozitivní impuls, který obchodníky požene k plnění

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Tohle bylo duo, který si říká Proclaimers, no a slavný song I'm Gonna Be, který se objevil poprvé v roce 1988, ale do celosvětového povědomí se dostal hlavně díky filmu Benny a John z roku 1993. No a vy mladšího můžete taky znát jako ústřední melodii v populárním seriálu Jak jsem potkal vaší matku. Takže to byly Proclaimers na startu další hodiny našeho odpoledního úletu. S vámi je stále Rádio MB, no a v muzice pokračujeme samozřejmě dál. Support Lesbians, Imperio, Michal Hruza nebo Bee Gees jsou před námi, no a opět se vrátíme na skok za fotbalem, tentokrát za dnes možná nejznámějším brankářem na Instagramu. Takže zůstávejte s námi, užívejte středu, užívejte muziku a buďte v pohodě. Stejně tak jako my na Rádio MB. Jdeme do další muziky, slíbený Support Lesbians in the Club letí za vámi.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

Rádio MB. Kde končí signál? My

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Vedli zmínku o jistým Wozinhovi, což je 40-letý brankář, který se doslova přes noc stal senzací na Instagramu. Brankář Wozinha svým vynikajícím výkonem proti Španělsku na mistrovství světa totiž šokoval a tenhle ten zápas se stal jedním z největších překvapení mistrovství světa, kdy samozřejmě Španělsko bylo jasným vítězem, ale právě tento dnes už slavný Instagram nový brankář vychytal nulu neuvěřitelnýma zákrokama. No a ještě neuvěřitelnější byl právě výsledek Cap Verde Španělsko 0-0. No a během komentování zápasu populární sportovní streamer Casimiro Miguel vyzval diváky, aby sledovali brankářův instagramový účet. No a doslova během několika minut jeho instagramový účet sledovalo z původních 50 000 300 000 sledujících. No a po zápase jeho Instagram explodoval a překročil 1,1 milionu sledujících, což je pro hráče z malé fotbalové země, jako jsou Cap Verde, hodně dobrý číslo. Jsou to dva dny, přátelé, no a zdá se, že tohleto číslo se stále nezastavilo, protože právě teď koukám na Wozinhův Instagram a v tuto chvíli už má 11,8 milionů sledujících. No, také já myslím, že může ve svých 40 letech odejít do důchodu. Je to neuvěřitelný. Za dva dny získat 12 milionů sledujících, to není vůbec špatný. Takže taky na něj mrkněte, na Instagramu je jako Wozinha1 a dejte mu taky sledování, jako jsem to udělal právě teď já. No a jsem zvědavej, kam tohleto číslo vyletí. My už se teďka vracíme zpátky za muzikou, to je jasná věc, a pro vás už letí Bee Gees a jejich Secret Love.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina Je na malinách. Začátek bude v 15 hodin.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: DJ Bobo rozhodně nesmí v našem playlistu chybět. Take Control je dalším z jeho hitů. No a já doufám, že vy máte pohodový odpoledne. Počasí se nám přeci jenom docela vybralo, takže můžeme směle vyrazit někam na zahrádky. No a připravit se trošku na to, co nás čeká od zítra, a sice teploty okolo 30 stupňů. No a v sobotu to vyvrcholí, tam nás čekají teploty až okolo 33 stupňů. Alespoň tady nad Mladou Boleslaví. No tak to už přestává být alespoň pro mě legrace, ale zase díky tomu se nám už pravděpodobně zítra, tedy 18. června ve 12 hodin otevřou brány Mladoboleslavského koupaliště. Takže se konečně dočkáme a od zítra už se budete moct jít pěkně vykoupat. No a věřím, že od zítra nějaký to koupání budeme určitě potřebovat. Takže vytáhněte opalováky, vytáhněte sluneční brejle, klobouky a od zítra se můžeme pomalu, ale jistě pustit do léta. To nám oficiálně odstartuje až za 4 dny, ale počasí letní rozhodně bude. No a kamarádi, pokud se mrknete na hodiny, zjistíte, že se nám blíží 16. A ode mne je to tím pádem pro dnešek všechno. Já se s vámi rozloučím, do studia dorazí za malou chvíli Román, ten tu s vámi bude v hodině příští, no a já tu s vámi budu zase zítra mezi 14. a 16. s odpoledním úletem. Tak se na vás budu těšit, mějte se skvěle, užívejte zbytek středečního dne, no a buďte s Rádiem MB, protože my hrajeme tu nejlepší muziku právě pro vás. Ahoj!
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den, Mladoboleslavské koupaliště se už zítra v poledne otevře veřejnosti. K dispozici bude zatím jen menší bazén v pravé části areálu a vstupné bude sníženo na polovinu. Od pondělí už bude zpřístupněn celý areál koupaliště. V dalších dnech můžeme očekávat pravé letní počasí. Mnichovo hradiště bude o víkendu hostit další ročník setkání historických i novějších vozidel značek Lias a Škoda. Akce se po tříleté přestávce vrací do města, které je z historií automobilky Lias dlouhodobě spjato. Bohatý program začne v pátek a pokračovat bude až do neděle v areálu dopravního hřiště.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalové mistrovství světa pokračuje a večer se můžeme těšit na další zápasy. Portugalsko vyzve od 19 hodin Kongo. Ve 22 hodin začne další zajímavé utkání Anglie-Chorvatsko. V noci si zahraje Ghana proti Panamě a ráno Uzbekistán proti Kolumbii. Zítra půjdou do boje opět naši. Zprávy jsou za námi, přeju vám, ať se vám příjemně poslouchá.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Zapni a neřeš, tady je vaše Rádio MB, na pozitivní vlně zůstáváme, jen Lukyho vystřídal Roman. Ale skvělá muzika, včetně oblíbených devadesátek, rovněž zůstává, to víte, že jo. Léto je na obzoru, už dnes si užíváme celkem teplý den a teploty půjdou ještě výrazně nahoru. Užijeme si tropické dny a budeme zase nadávat na nepříjemné léto. A vedro, už to vidím. Dokonce začne platit výstraha, do Česka dorazí extrémní vedra, tak se na to připravme. Adolfové slaví svátek, přejeme všechno nejlepší. Kdo má narozeniny, přátelé? Je to třeba pan Alois Pokorný z Mladé Boleslavy. Proč ho zmiňuju? No, protože jsou to narozeniny z té. A tento pán na stovku teda rozhodně nevypadá hustý. Gratulujeme, přejeme všechno nejlepší. Další muzika, ta je pro všechny, přeju hezké odpoledne.
1: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Také ve středu si do uší dáváte jediné Mladoboleslavské rádio MB. Doufám, že u vás vládne pohoda. Máte doma dalekohled nebo planetárium třeba někde poblíž. Zbystřete, protože vzácné planetární setkání Merkuru, Jupiteru, Venuše s měsícem mohou lidé z Česka pozorovat už dnes po setmění. Astronomové radí začít sledovat oblohu už za soumraku. Pozorovatelé z dalekohledy si podívanou mohou ještě obohatit o hvězdokupy a hvězdy. Tak to jsou plány na dnešní večer, než nám začne další fotbálek. Za chvilku se pro změnu vypravíme do kina. Jsme Rádio MB.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Výtěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovod program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezké odpoledne, tu nejlepší muziku vám servíruje vaše Rádio MB. Kdybyste nás třeba chtěli potkat i naživo, tak můžete už tuto sobotu v bistru Minigolf, tedy v Mladé Boleslavi v severním sídlišti. Tam totiž budeme odpoledne vítat léto, tak si udělejte čas a dorazte. Jinak těch akcí, které se chystají právě na tento pátek nebo právě sobotu, je celá řada. Můžete se podívat i na náš web, tam vás zveme třeba na akci Den pro Niky. Stejně jako memoriál Marka Koštíře propojí zábavu s podporou těch, kteří to potřebují. Ovšem, já jsem slíbil, že se ještě do 17. hodiny vypravíme také do kina, tak se tam pojďme podívat, protože jedna z nejoblíbenějších pohádkových postav znovu zamíří právě na plátna. Legendární Shrek dostává svůj film už po páté. Tvůrci z něj včera zveřejnili ukázku a slibují, že anglickou verzi opět namluví dvojice Eddie Murphy a Cameron Diaz, kteří propůjčí hlas Oslíkovi a Fioně. Premiéru si pětka podle plánů odbude v kinech 1. července 2027. O tom, že má být hitem, nikdo, myslím, nepochybuje. Shreka mají prostě všichni rádi. Stejně jako my vás, posílám další muziku a v 17 hodin proběhne střídání. Do studia dorazí David. Těším se zase zítra.
1: Rádio

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy. Zítra se v Polce uskuteční Den záchranářů. Program bude připraven od 9 do 18 hodin na městském stadionu. Příchozí uvidí dynamické i statické ukázky. Prohlédnou si techniku a chybět nebude ani program pro děti. Vstupné se neplatí. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na více než 300 milionů korun. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Netýká se jen Česka, jde o celoevropský trend.
0: Sportovní servis.
2: Novým koučem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slávie. Klub o tom informoval na webu. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který odešel do Ostravy. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Jde se na to, je středa 17. června, krátce po 17. hodině, den, kdy už si říkáte, že máte půlku týdne za sebou a pak vám dojde, že ta druhá půlka se teprve chystá. Dnešek má ale i svoje historické momenty. Třeba v roce 1970, 17. června, poprvé vzlétlo legendární dopravní letadlo Boeing 747. Obří stroj, který změnil cestování. A taky důvod, proč dneska víme, že příruční zavazadlo může mít velikost menšího bytu. No a pokud máte pocit, že dneska nestíháte, klídek, středa je...

0: v plném proudu, Rádio MB taky, tak to spolu dotáhneme minimálně do stavu nějak bylo, nějak bude. Za chvíli třeba o letních drinkách. Hezký den.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: David, u mikrofonu tady je Rádio MBD a dáváme si devadesátky kořeněný nějakou tou novinkou. No a pojďme za letními drinky, ty letos rozhodně nejsou nuda. Víte, co frčí? No prostě kombinace, která zní jako sázka s kamarádem. Třeba espresso s pomerančovým džusem nebo káva s tonikem. Překvapivě to chutná dobře, což je přesně to, co říká každý, kdo to chce prodat ostatním. No tak si to dejte a pak mi třeba napište, jak vám takový drink chutná. Tady je Rádio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Povněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Povněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Dnes je středa 17. června, v neděli nám startuje léto a už chystáte dovolenou? Ta má být samozřejmě odpočinek, realita, cesta, vedro, hledání parkování a hádka o tom, kam se jde. No a pak si dáte něco dobrýho, sednete si a na chvíli, to dává smysl přesně do chvíle, než někdo řekne, a kam půjdeme teď. Kam půjdeme třeba v pátek? Já myslím, že na Valečov. Valečovské léto nám opět odstartuje. No a Harley Komunál a Krleš, tak to je záruka skvělé zábavy. Tak si to tam užijte, lístky máte na www.vstupnafest.cz. Já se teď loučím a těším se na slyšenou zase zítra po 9. dopolední.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu. O nadcházejícím víkendu bude Mladá Boleslav patřit cyklistům. Konat se zde bude cyklistické kritérium Českého poháru mládeže a žen. V sobotu bude od 9 do 18 hodin uzavírka provozu okruhu mezi ulicemi Jaselská, Palackého, Husova a Havlíčkova. Ovlivněna bude i doprava v okolních ulicích. Cena plynu reaguje na dohodu mezi USA a Íránem poklesem. Podle analytiků jde o pozitivní impuls, který obchodníky požene k plnění zásobníků. Návrat k cenám před konfliktem ještě potrvá. Česko má aktuálně naplněné zásobníky ze 43%.
0: Sportovní servis.
2: O víkendu si přijdou na své fandové hasičského sportu. V sobotu se na fotbalovém hřišti v Chotětově uskuteční Chotětovský pohár, který je součástí letošního seriálu Boleslavského poháru v požárním útoku. Soutěžit budou družstva mužů, žen, dorostu i mladých hasičů z Mladoboleslavska i širšího okolí. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

0: 4. motosraz veteránů se uskuteční 28. června na Pískové Lhotě. Setkání majitelů, příznivců a obdivovatelů historických motocyklů si nenechte ujít mezi 9. a 13. hodinou.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
1: Come on, drop it!

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 14:00.
2: Rádio MB. Rádio MB. Určitě.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: To až jednou ztratím zrak, řeknu si, no jo, tak je to tak. Až jednou ztratím vědomí, to už se asi nedovím.

0: Zapni a neřeš.
1: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.